Ah,

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Pusťte si Rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován Ministerstvem školství.
4: Rádio Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
0: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
2: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
3: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
2: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

And away. Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
1: Aplaus. Rádio. Picture the fingers, right? Okay.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Probuďte se. Je čas na aplaus. Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Come on.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Radio for you.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Je to správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech, Klára Samková.
1: Aplaus. Rádio.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aktuálně, prakticky, lidsky a úspěšně si vysílejte. Viva Aplaus. Valerie Zavadská.
1: Aplaus. Radio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.

tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus. Oh.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Radio for you.
2: Hungry.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
1: Applaus. Rádio.

Rádio.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.
2: Best. I'm good.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav, ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péct, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká,

0: ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
1: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc, protože pak je ten život pestrej.
0: Já věřím, že o značce Ritua Ceramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
2: Aplaus tleská!

sám se sebou všechno jako předtím, sám se sebou, trochu spadlo bedří, sám se sebou všechno jako předtím.

Klaus. Radio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Applaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Applaus.

aplaus. Rádio. Yeah.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Je moc dobře, že posloucháte Aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský. Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou?
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

tleskejte, prosím, protože přichází Rádio Aplaus a já mu tleskám s vámi, váš Jiří Žák. Aplaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, yeah. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Radio for you. Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
2: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
1: Nebo náhodou.
3: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
1: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Applaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.applaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
5: look here, brother, who you jiving with a cosmic debris?
4: Now who you jiving?

0: Když posloucháte Aplaus, zatleskejte někdy taky sami sobě. Jitka Schneiderová.
1: Aplaus. Rádio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Česká televize a rozhlas chce zastavit mediální zákony. Ceny ropy prudce klesají. 53 vládních rovnoprávnostních expertů rezignovalo. Jsou 4 hodiny a 1 minuta a posloucháte Rádio Applaus Annou Svítilovou. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vyzvali premiéra Andreje Babiše k zastavení projednávání návrhů zákonu o médiích veřejné služby. Chtějí, aby se zřídily pracovní skupiny a rozhodnutí o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku. Má to být výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem. Ceny ropy dnes odpoledne prudce klesají. Severomořský Brent se dostal pod $95 za barel. Stalo se to proto, protože iránská státní televize oznámila, že bude případná dohoda se Spojenými státy a ty by mohly znovu otevřít námořní trasu v Hormuzském průlivu. Vláda chce přesunout agendu lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev od července minulého pondělí. Experti s tím ale nesouhlasí a proto 53 expertů z těchto agend rezignovalo prozatímně podmíněně ke 30. červnu. Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež letos nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Budou tady například země jako Egypt, Indie, USA, Thajsko a nebo třeba Austrálie a Kolumbie. Zlín film festival začne ve čtvrtek a potrvá do 3. června. Koná se již 66. ročník. Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. Dostane tak podporu 300 milionů korun na fotbal. Dnes bude jasno až polojasno. Teploty vystoupají až na 29 stupňů Celsia po celé České republice. V noci bude až 11 až 6 stupňů Celsia a v údolích ojediněle až 4 stupňů Celsia. A už tady máme nehody, dávejte si pozor. Na silnici D6 ve směru Karlovy Vary na 151. kilometru je nehoda. Potrvá do 6:45. Také je nehoda na silnici D1 ve směru na Prahu. Tvoří se tam kolona vozidel a potrvá do 16:30. No a v neposlední řadě je také nehoda v Jivavské ulici v Šternberku v Olomouci, která potrvá do 16:30. Tak si dávejte pozor. A také je nehoda na silnici D0 ve směru Ruzině na D7. Je tam nehoda a tvoří se kolony. Potrvá to do 17:30.

Jsou 4 hodiny a 10 minut a posloucháte Rádio Aplaus s Annou Svítilovou. Dneska tady budu vysílat opět do 6 hodin a můžete kdykoliv si zavolat na písničku na přání na 775-282-154. Také nám můžete napsat do studia na studio@radioaplaus.com s vašimi náměty a nebo také písničkami na přání. No a dneska se můžete těšit na opět nabité odpoledne plné zajímavých informací, ať už je to o anime jako Kuroko Basket a jak díky tomu právě je popularizace basketbalu i v České republice, a nebo například různé zajímavosti o nových technologiích, politice a světem zvířat. Takže budu se na vás těšit a nebojte se mi kdykoliv zavolat do studia na 775 282 154.

jak se ubránit žralokům. Sice se říká, že žraloci jsou nebezpeční a útočí na lidi, ale pravda je, že žraloci často považují lidi za nebezpečnou prey, neboli za ty. Takže důležité je si dávat pozor, když jste ve vodě, abyste nevypadali jako různé jejich přirození kořisti, které oni se snaží právě sežrat, jako například tulení a lachtani. Takže když plavete a vidíte, že k vám jde žralok, tak je důležité se na něj podívat, počkat, než k vám přijde a pak mu dát právě přes čumák. Protože když mu dáte přes čumák, tak ho to jakoby zastaví a uvědomí si, když před ním neutíkáte a neplavete pryč, že nejste jeho kořist. Takže snad se vám to nestane a nemusíte se bránit proti žralokům, ale pokud jo, tak důležité je zůstat na místě a nebát se a pak ho dát, hezky mu dát do čumáku. Máme 16.14 a posloucháte Rádio Aplaus s Anou Svítilovou. No a nezapomeňte, máme tady telefonní číslo 775 282 154, kam můžete kdykoliv volat s písničkami na přání.

0: Tak tropická vedra v České republice pokračují. Místy jsou 29 až 31 stupňů Celsia. Tak dávejte na sebe pozor a hlavně dodržujte pitný režim, protože není dobré, když je takhle krásné teplo a léto a aby člověk pak skolaboval. Takže je důležité pít nejenom třeba kávu a podobně, ale také hlavně pít vodu, protože na vedra je nejdůležitější čistá pramenitá voda a stačí třeba i z vodovodu, protože v České republice máme velmi dobré kanalizační systémy a vodovodní, takže česká voda z vodovodů je velmi dobrá. Máme 16.19 a posloucháte Rádio Aplaus s Anou Svítilovou. No a příště se dozvíte o Kuroko Basket a jak basketbal je slavnější díky kresleným komiksům, animovaným.
1: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Aplaus.

Věděli jste, že díky anime, což je kreslený japonský seriál o Kurokobasu, který je o basketbalu, tak proslavil právě basketbal po světě a hlavně v Japonsku. Dokonce i v České republice jsou fanoušci, kteří mají toto anime tak rádi, že se převlíkají za jejich postavy, takže si koupí oranžové basketbalové dresy a chodí převlečené za basketbalisty z této pohádky. I když je to spíš jako příběh pro dospělé a teenagery, protože není to zrovna úplně pro děti. Jmenuje se to Kurokobasket a právě je zajímavé, že díky anime takto různé sporty, ať už je to krasobruslení, basketbal, fotbal nebo další, tak se spopularizovávají mezi lidmi, co normálně nesportují, díky tomu, že je to právě zaujímavé v televizi, v kreslených seriálech. Máme 16.23 a je dneska středa a slaví Valdemar, takže přeju všechno nejlepší všem Valdemarům ke svátku. No a pokud máte písničku na přání, tak nebojte zvolat na 775 282 154. No a příště se také dozvíte něco z hudby a co to vlastně hudba je.

Co to vlastně je hudba? Člověk často poslouchá hudbu bez zamyšlení, ale pravda je, že hudba následuje lidi a celé lidské generace už právě po tisíciletí. Hudba totiž spojuje a je to něco, co lidem dává právě velmi pozitivní pocity a občas třeba i důvod, proč žít. Protože je hodně lidí, co řeklo na internetu, když jste si třeba četli různé věci na sociálních sítích, že třeba řekli, tak tahle písnička, i když jsem se cítil špatně, tak mi dala důvod, proč žít a připomněla mi, proč je vlastně skvělé být naživu a dala mi smysl, co jakoby dělat. Takže hudba může dokonce právě takhle naplňovat i lidské životy. Takže občas, pokud se cítíte smutně nebo na tom nejste dobře, zkuste si pustit nějaké svoje oblíbené nebo třeba nostalgické písničky a třeba vás to příjemně potěší. What do you mean? Who am I?

Ve městě je teď pořádnej hic a je tady 31 až 28 stupňů Celsia, podle toho, kde přesně se nacházíte. No ale jak udělat, aby ve městech nebylo takové vedro? Tak jeden ze způsobů je právě dát modrozelenou infrastrukturu, to znamená, aby právě dešťová voda byla více zadržována ve městech. To se třeba může udělat tak, že se bude právě více parků a tě více zeleně a každý strom právě, když je takhle právě vedro, tak třeba odpaří několik set tisíc právě litrů vody denně. A díky tomu se vytváří chladnější počasí v tom městě, že se to jakoby ochlazuje díky tomu vypařování, který dělá právě jeden krásně vzrostlý strom. Takže já bych určitě doporučila, a experti taky by doporučili zasazovat více stromů a taky dělat lepší kanalizační systém, aby se zadržovala více dešťová voda ve městech. Je 16.31 a posloucháte Rádio Applaus s Annou Svítilovou. No a příště se už dozvíte něco o videohrách, no a jestli je lepší hrát normální hry nebo gacha hry a co to vlastně ty gacha hry jsou.

0: Je 16.38 a posloucháte rádio Aplaus Annou Svítilovou. No a jak lépe oslavit prostředek týden než tím, že si třeba zajdete někam na dobrou kávu nebo třeba na nějaké pivečko. Protože venku se večer ochladí, tak bude ideální doba si takhle někam vyrazit.
1: Rádio.

Víte, co to jsou gacha hry? Gacha hry jsou videohry, kde vlastně nezaplatíte za hru, abyste ji měli natrvalo, ale místo toho je to hra, která je zdarma, můžete ji hrát kdykoliv, ale často má uvnitř takzvanou in-game currency, což znamená, že tam máte určité peníze herní, které si kupujete za reálné peníze. No a za ty herní peníze si pak můžete kupovat věci ve hře. Nejčastěji jsou to například postavy, za které můžete hrát, takže není to jako klasická plnohodnotná hra, kde máte všechno, ale naopak třeba některé věci jsou spoplatněné, ať už jsou to třeba určité části té hry, jako nějaká území, anebo postavu, za kterou můžete hrát. A je to dneska velmi populární model, ale pravda je, že tím utratíte často více peněz, než kdybyste si koupili třeba nějakou hru za tisícovku a to bylo všechno. Je 16.42 a posloucháte Rádio Aplaus a Svítilovou a příště si řekneme něco o Murénu.

I murény jsou krásná mořská zvířata. Říká se, že mají nádherné uhrančivé oči, které jsou zlaté a vypadají tak hezky, že byste si je chtěli pohladit. No a v malé mořské víle právě jsou murény společníky Ursuly, hlavní záporačky tohoto dětského filmu pro dospělé a děti. A zároveň je to právě i kreslený seriál, kde byly pak tyto murény jako spíše takové vtipní společníci té Ursuly, ale jsou tam právě už ne jako chytří záporáci, ale spíš jako takový vtipný kompars. No ale ať už jsou jakýkoliv pohádce malé mořské víle, tak opravdické murény jsou překrásné a pokud někdy půjdete do nějakého vodního světa, tak se na ní určitě přijďte podívat. Je 16:46 a posloucháte Rádio Aplaus s Annou Svítilovou.

Tak díky tomu, že vypadá to, že možná podepíše Irán s Amerikou smlouvu o míru, tak jdou ceny ropy dolů. Takže teď ideální čas si nakoupit benzín, naftu a mít pak třeba na pár měsíců vystaráno a mít ji hezky uloženou v garáži, v kanistrech, anebo třeba někde doma v kumbálu, pokud máte. Fabia a Klaus.

Máme za 8 minut 5 hodin a posloucháte Rádio Aplaus Anou Svítilovou. Venku je pořád 29 stupňů Celsia až 30 stupňů, no a dneska slaví Valdemaři svátek, takže všechno nejlepší všem Valdemarům. No a pokud byste chtěli si zažádat o písničku na přání, tak se nebojte zavolat na 775 282 154.

0: akcie jdou nahoru, akcie jdou dolů. Hlavně, pokud chcete si kupovat akcie, tak se hlavně informovat o tom, co to vlastně je, jak to funguje a jaká je politická situace. Protože akcie často jdou také dolů kvůli politickým situacím, takže například teď poslední dobou hodně akcí šlo nahoru a dolů jenom kvůli tomu, co se děje v hormuzském průlivu. Takže pokud chcete si kupovat akcie nebo tradovat, tak hlavně dávat si na to pozor, ať pak nestratíte na tom hodně peněz. Je 16.56 a posloucháte Rádio Aplaus Anou Svítilovou.
1: We don't have any more money.
2: Oh, it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Jsou starší filmy lepší, nebo je to jenom nostalgie? Často, když se s někým bavíte o filmech, tak zjistíte, že hodně lidí si myslí, že starší filmy, které viděli v dětství nebo jako mladí, tak jsou lepší než ty, co teď nově vychází. A otázka tudíž se je, jestli jsou teda lepší starší filmy, nebo takhle novější, nebo je to jenom samostatně nostalgie. Máme teda 5 hodin a posloucháte Rádio Applaus Annou Svítilovou.

0: Pusťte si rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus. Rádio.
2: Česká televize a rozhlas chce zastavit mediální zákony. Ceny ropy prudce klesají. 53 vládních rovnoprávnostních expertů rezignovalo. Je 5:01 a posloucháte rádio Aplaus Annou Svítilovou. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby zastavili projednávání návrhu zákonů o médiích veřejné služby. Chtějí, aby se zřídili pracovní skupiny. O budoucnosti ČT a Českého rozhlasu podle nich totiž nemá být výsledkem jednostranný politický krok, ale výsledek široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem. Ceny ropy dnes odpoledne prudce klesají. Severomořský Brent se dostal pod $95 za barel. Stalo se to, protože iránská státní televize oznámila, že případná dohoda se Spojenými státy by mohla znovu otevřít námořní trasu v Hormuzském průlivu. Vláda rozhodla, že se bude přesouvat agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev od července minulého pondělí. Kvůli tomu dalo podmíněnou rezignaci 53 expertů právě z těchto agent. Zlínský mezinárodní filmový festival pro děti a mládež letos nabídne 300 filmů. Bude se konat právě dnes až do čtvrtka a potrvá do 3. června. Koná se 66. ročník a je to největší a nejstarší festival svého druhu na světě. Fotbalová asociace České republiky uzavřela s ČSOB do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. Získají by tam díky tomu až 300 milionů korun. A už tady máme počasí. Dneska bude nadále 30 stupňů Celsia v některých místech a dokonce v Brně až 31 stupňů Celsia. V noci můžete očekávat 6 až 11 stupňů Celsia a ojediněle v údolích až 4 stupňů Celsia. A už tady máme dopravní nehody. Je tady nehoda na silnici D1 ve směru na Prahu, na 194. kilometru. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a potrvá to do 7. hodiny večerní. Také je tady nehoda na silnici D6 ve směru na Karlovy Vary, na 151. kilometru a potrvá je tam nehoda do 6:45. Také je tu nehoda ve směru na Prahu na silnici D1 na 127. kilometru. Je tam zpevněná krajice a odstavní pruh je uzavřená. Potrvá to do 6:45.
3: Vezmi.

Tak Českou republiku dneska opět zasáhlo subtropické vedro. Máme až 31 stupňů Celsia a všude jsou extrémní vedra. A co je lepší než jít si skočit někam takhle do bazénu? Takže pokud se cítíte, že vám je velké vedro, tak nejlepší nápad je se podívat, kde jsou nějaké akvaparky nebo bazény a hezky si skočit jít zaplavat. Hlavně ale dodržovat hygienu a hezky se pořádně umýt předtím, než jdete do bazénu, abyste byli čistí a dodržovat tak hygienické předpisy. Protože každý bazén má nařízeno, že je potřeba, abyste se osprchnuli, než skočíte do bazénu a tím ho udržovali čistější. Sice je tam chlor, ale takhle se pomůže, aby člověk pak třeba neměl bradavice. Je 17.07 a posloucháte rádio Applaus a Anou Svítilovou. No a máte ještě hodinku, abyste si řekli o písničky na přání. Můžete volat na 775 282 154.

Je graffiti umění nebo ne? Dneska je velmi populární graffiti a různé firmy si nechávají vygrafitovat různá loga a nebo prostě obrázky na zdi svých korporátních kanceláří, ať už je to zevnitř nebo zvenčí. No a takhle právě vygrafitovali i jedno město v České republice, ale nevypadalo to moc dobře a místní si pak stěžovali na webových stránkách na Facebooku, že to vypadá hůř než místní děti, co ta dělají graffiti se sprejem a že to opravdu nestálo několik tisíc korun. Co si o tom myslíte vy? Je graffiti super způsob, jak dát něco takhle právě na veřejné prostranství, nebo se vám to nelíbí? Chtěli byste, aby váš městský úřad zaplatil za graffiti, nebo ne? Nebo ho chcete raději zdarma od lidí se sprejem? Je 17:10 a posloucháte Rádio Applaus a Anou Svítilovou.

0: Vyplatí se chodit ven na hory, když je vedro? Tak většina expertů by řekla, že ne. Pokud jsou venku extrémní vedra, tak je důležité moc necvičit venku a čekat třeba, až bude večer, a nebo jít někam do gymu, případně dovnitř, kde je právě vychlazno, a cvičit uvnitř. Protože pokud cvičíte, když je venku 30 stupňů a nejste na to zvyklí, tak často riskujete, že třeba člověk z toho bude mít nějaký úpal nebo třeba skolabuje. Takže experti varují a doporučují necvičit, když venku jsou extrémní vedra. Je 17.14 a posloucháte Rádio Aplaus s Anou Svítilovou. No a pokud byste to rádi rozjeli a dali nám nějakou písničku na přání, tak se nebojte zavolat na 775-282-154.
1: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
2: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.
3: I'm going to go.

Zábit trackerem si nezapomenete vyčistit zuby. Dneska je totiž velmi populární, ať už v aplikaci, nebo jako fyzický kalendář nebo diář, mít habit tracker. To znamená, že máte vlastně napsáno například dny v týdnu a u toho máte vždycky tabulku, kde si můžete zaškrtnout, co jste ten týden už udělali, že tam máte například vyčistit zuby, nakrmit psa, nebo například zahrát si svoje dailies v nějaký svůj oblíbený gacha hře. No a vždycky, když to uděláte, tak na ten den si v tom kalendáři vyznačíte, že jste to udělali. A takže to vypadá jako grid, kde pak máte vždycky takové horizontální ty columns a tam si právě vyplníte, co jste udělali. A je to super, protože nezapomínáte, protože když to máte pověšené třeba vedle počítače, tak než jdete spát, tak vidíte, že tam máte, že dneska jste si třeba nevzali třeba ještě vitamíny, nebo jste si nevyčistili zuby. No a ještě lepší jsou aplikace Habit Trackers, kde právě vám to ještě samo upozorní. Máme 17.18 a posloucháte rádio Applaus s Anou Svítilovou.

Věděli jste, že můžete dělat krasobruslení i normálně venku, ve městě a ne na ledě. Teď jsou totiž velmi populární nové typy inline bruslí, kde máte vepředu vlastně takový šťupík, podobně jako třeba jsou u klasických derby bruslí, no a díky tomu si můžete odpíchnout a udělat piruetu ve vzduchu. A další zajímavé krasobruslací manévry. Je to teď velmi populární a pokud se podíváte třeba na Instagram nebo jiné sociální sítě, tak najdete různá videa, hlavně například právě z rusky mluvících zemí, kde jsou právě tanečníci, co tančí na těchto bruslích a ukazují, jak dokážou udělat právě piruetu nebo nějaký právě, no jak se tomu říkalo, salto nebo co to bylo. A vypadá to fakt dobře. Je 17.22 a posloucháte rádio Aplaus Annou Svítilovou. No a pokud si chcete hezky dneska udělat ten den ještě svěžejší, tak nám zavolejte do redakce o písničku na přání na 775-282-154. No a příště se dozvíte něco o krekrech.

0: Hodně lidí zná krekry, například s kaviárem, ale věděli jste, že si na ně můžete dát také například sýr nebo šunku. Krekry jsou sice ne velmi populární, protože jsou suché a hodně se drobí, ale obecně, pokud si někam chcete vzít, tak je ideální z toho udělat pak pořádnou svačinku a dát si k tomu třeba nějakou šunku, salám, sýr nebo rajčata a hlavně třeba pažitku a máte najednou úplně fajnšmejkrovské jídlo. Chtěli byste si dát krekr třeba nejenom s kaviárem, ale také se šunkou a sýrem? Zní to dobře, že ano. Máme 17.26 a posloucháte Rádio Aplaus s Anou Svítilovou. No a příště se dozvíte po příští písničce něco o Tamagoči.
1: Aplaus. Rádio.

I vy můžete mít doma domácí studio. Dneska je mnohem jednodušší si udělat domácí studio a dělat si třeba podcasty nebo nějaká videa na YouTube nebo třeba hudební kanál. Díky tomu, že právě technologie je levnější a levnější, tak stačí většinou už jenom mobil a k tomu si třeba dokoupit nějaký trochu lepší mikrofon a případně třeba nějaký green screen, no a máte hotovo. Případně často hodně aplikací dokážou editovat už i bez green screenu. Tak co, budete další hvězdy nebo influenceři? Máme 17.30 a posloucháte Rádio Aplaus Annou Svítilovou. No a pokud to chcete dneska pořádně rozjet a dát si tam vaši oblíbenou písničku, tak my ji vám velmi rádi zahrajeme na 775 282 154. Můžete kdykoliv volat a já vám ji pustím. Jsem tady ještě půl hodiny, takže máte ještě půl hodinky na rozmyšlení.

Dneska je velmi populární kvaš. Pokud znáte akvarel neboli vodovky, tak kvaš je něco mezi akvarelem a klasickou olejomalbou nebo akrylovou malbou. Akryl a kvaš jsou si vlastně velmi podobní. Liší se od akvarelu tím, že když něco nakreslíte, tak vlastně není až tak rozpitý do vody a můžete na to nadát v další vrstvu, která se nekryje. Takže působí úplně jako akvarel nebo jako olejomalba nebo jako akryl, ale zároveň jako akvarel ho můžete míchat a když na ní dáte dostatek vody, tak se reaktivuje. Takže má vlastně to nejlepší z akvarelu a akrylu a je to proto velmi dobrý pro začátečníky. Takže pokud chcete zkusit kreslit, já doporučuji kvaš. A příště se něco dozvíte právě o kimči, takže tady zůstaňte po příští písničce.

0: Máme 17.38 a posloucháte rádio Aplaus Anou Svítilovu. Dneska pořád pálí slunce a venku je velký hic, tak hlavně dávejte na sebe pozor a pijte dostatek tekutin, ať už je to voda nebo třeba ledový čaj. No a dneska má svátek Valdemar, takže přeju všechno nejlepší všem Valdemarům. No a pokud byste chtěli to dneska pořádně rozjet a dát si písničku, která vás krásně osvěží v tomto letním hicu, tak nebojte se mi zavolat na 775-282-154 nebo třeba také napsat na studio@radioaplaus.com s dvěma P. Budu se na vás těšit a máte na to ještě dalších 20 minut.
1: Posloucháte Radio Aplaus.

No a protože už tady máme skoro červenec a červen, tak právě na začátku července bude festival Advik. Je to vlastně festival japonské kultury, anime a různých kreslených filmů nebo mangy. No a můžete se stavit i vy, akorát lístky občas dojdou, takže dobrý nápad si je koupit předem. Bude se konat právě v Praze a zároveň také pak bude i festival Fantazie, který je v Chotěboři, ale ten vás vyjde mnohem dráž, protože stojí několik tisíc. Takže je to vlastně místo jako letní dovolené. Advik je aspoň takový menší, kratší a dá se tam takhle skočit přes víkend a většinou právě začíná 1. července, když právě je ten víkend. Je 17.41 a posloucháte Rádio Aplaus Annou Svítilovou.

Chtěli byste se vrátit do školy? Dneska je totiž velmi jednoduché si najít kurzy na cokoliv, co by vás zajímalo online. Ať už je to kurz šití, kreslení, jazyků, programování, tak na skoro všechno možné najdete digitální kurzy online. A díky tomu se pak můžete naučit nějaké nové schopnosti, ať už je to něco pro hobby, nebo co se vám přijde vhod v práci. No a je to super, protože nemusíte někam chodit a stačí být doma. Samozřejmě u některých věcí to není možné, třeba truhlářinu se budete těžko učit takhle, sice vám to se naučí, jak to dělat doma sám, ale u některých profesí je pořád potřeba na to chodit takhle osobně. Ale u mnoha věcí si to můžete najít online, hlavně u věcí spojené s počítačem nebo třeba kreslení a podobně. Máme 3/4 na 5, na 6 a za chvíli já končím, takže máte posledních 15 minut si říci o písničku na přání.

Tak máme 17.49 a pomalu se blížíme ke konci, protože já teď 6 hodin končím. Takže pokud si chcete dát nějakou písničku na přání, tak se nebojte a klidně si zavolejte na 775-282-154 nebo mi napište na studio@radioaplaus.com. No doufám, že se vám tyhle 2 hodiny líbily se mnou, no a pokud byste rádi něco řekli do redakce, ať už je to o tu písničku na přání, nebo třeba svůj názor na jakékoliv témata a co se tady dělo, tak se nebojte zavolat na tyto číslo a nebo na e-mailovou adresu napsat vaše názory. No a máte teda posledních 10 minut si zavolat na 775-282-154 o písničku na přání, protože když je takový vedro, tak proč se neosvěžit nějakou oblíbenou písničku, co máte rádi, že ano. No a teď už po příští písničce se dozvíte něco právě o

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Občas se říká, že venku prší, jako kdyby pršely kočky a psy, ale pravda je, že venku většinou kočky a psy neprší. Prší třeba jenom voda dešťová, no a i té je teď málo právě, protože je vedro. No a proto je nejlepší, když máte domácí mazlíčky, tak je vždycky pořádně česat, aby se jim zčesala právě ta zimní strst a aby neměly tolik chlupů v létě, aby jim nebylo vedro. Protože nejhorší je, když skolabujete vy a k tomu i váš pes nebo kočka. No ale to se stává naštěstí málo kdy, protože většina lidí na to dává pozor a vy doufám také. Máme 17.54 a po příští písnici já končím, takže pokud si chcete ještě sem dát nějakou písničku na přání, tak máte úplně poslední možnost na 775 282 154.

Tak máme za 2:06 a já si s vámi loučím. Doufám, že jste si hezky užili se mnou tyto 2 hodinky, no a hezky si užívejte i zbytek týdne. Mějte se pěkně a já jsem Anna Svítilová a posloucháte Rádio Applaus. Broken promises, but I promise this time is for show. Woo!

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
2: tedy Airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
2: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly
6: a hovorovou češtinu,
7: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
8: někdy křik nadřízených
9: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A Aircheck je právě ten prostor,
2: ve kterém to trénujeme.
10: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
11: Poslouchám rádio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal.
12: Applaus. Rádio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává. Jsi to možná ty, nebo jsem to já? Ptáš se sebe vejít nebo nevejít? Věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas. Někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát.

kytky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradíš.

čas tvůj.

zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním. Nebyla, nebo byla, co já vím. Na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty, prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí.

down.

Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
2: tedy airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
2: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly
6: a hovorovou češtinu,
7: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
8: někdy křik nadřízených
2: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A aircheck je právě ten prostor.

0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
2: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit dílejte. Matouš Ruml.
3: Aplaus.
4: Komentář rádia Aplaus.
5: Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint.
4: Komentář rádia Aplaus.

Fundo. Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Applaus. Radio for you. Oh.

aplaus. Rádio.

0: aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav, ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péct, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 6:30 do 7:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

0: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pust si rádio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
1: Aplaus.

0: Lisa.
1: Me, me, me, me!
2: Timothy, we don't have any more money.
3: Oh, it's Christmas! They're free!
1: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
0: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
1: Já.
2: Timothy, už nemáme žádné peníze.
0: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
1: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

aplaus.

0: Jsem cool, jsem in, jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Rádio Aplaus. A budeš cool, a budeš in, a budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Radio for you.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Buď boží a poslouchej Rádio Aplaus. Příjemný poslech vám přeje Koťák.
1: Já to dělám. Jakub Kotek.
2: Aplaus.
3: Truly love the mademoiselle.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
1: of
2: course. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
5: Posloucháte Radio Applaus.

0: working out fine. Ha, ha, ha, ha.
1: Useless talking. All of that

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Duchosu Váska, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: nikomu to neříkejte. Já mám ráda aplaus. Simona Stašová.
1: Aplaus.
2: Aplaus tleská. Pššt. Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
3: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
2: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
3: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péct, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
2: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
3: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
2: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
3: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
2: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřené na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
4: Aplaus, tleská!

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

wanna say?

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia
1: Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.
2: Komentář Rádia Applaus. Applaus.
3: Applaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokutu.
2: Komentář Rádia Applaus. Applaus. Applaus. Applaus.

0: Je to správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech, Klára Samková.
1: Aplaus. Radio.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
2: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Duchosu Váska, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: Já vám něco řeknu. Já jsem v divadle Aplaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to... Protože jsem v rádiu Aplaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle. Takže Aplaus, musím to říct neskromně. Na Aplaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Aplaus. Honza Kašpar vás zdraví.
1: Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: ten mám moc ráda. Bartáková Dáda.
1: Aplaus. Rádio.
2: Oh, Irish girlies, listen, Irishmen.